0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba se vás plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Potřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát Garde. Garde. No. Nemůžeš.
2: No tak to je mat.
1: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější rekrant, jakýho jsem ty viděl. Ty, Garde.
3: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
3: Tak jak to, že jsi mu radil?
1: No, radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, počkej, zastav! Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj! Já tě znám! Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Jedno, pojď, napijem se, si panáka, pojď, ne. Pojď samozřejmě.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebevněš, jak mám taxík a tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypoj já nás, vypoj nás.
3: Dobře.
1: Pojď taxíkem, jdeš samozřejmě.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kájo, nebevně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
2: Pojďte,
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy, až vychováš vlastní dceru, tak přijď diskutovat se svým otcem.
4: Viděl jste to, pane profesore? Francouzštinu, angličtinu, hodiny klavíru člověk platí a takový monstrum.
5: Takže co říká o nocích odborná literatura? Cituji. Jemný vídeňský noc.
3: Já ti dal život! To je tím, s kým se táháš, s nějakým anarchistickým bohemem, rudým bolševickým nokem!
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral, pochcel a poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Tím by se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožare držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: smrsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já.
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
2: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
1: Proč se, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
2: Jo, ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
2: Víte,
1: rozumíte?
2: Co? Počítejte si do 10, jo?
3: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace.

prozrať mi jej jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební.

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Šoče. On jsou jako přibitej. Je tím chlapče.
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Maru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla prostroje.cz.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: počasí.
1: Dnes skoro jasno až polojasno, maximální denní teploty se budou pohybovat podobně jako včera, 17 až 21 stupňů Celsia. Ráno místy mlhy, tak s tím počítejte, ať už jedete kamkoliv, a slabý vítr.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Dobré brzké nedělní ráno vám z Rock Radia přeje Martin Melicher. Dneska má svátek Jonáš, tak takovýmu rockerovi určitě popřejte, pokud takovýho znáte. Máme totiž 27. září 2026. Já jsem tady pro vás jako Martin Melicher, váš moderátor, zase až do jedný odpoledne, celý dopoledne společný, takže teďko Vanastovy věci, Three Days Grace, anebo Lenny Kravitz, Fly Away. No, já bych teda taky chtěl od těch všech povinností uletět někam daleko, byť teda mám rád, když vám můžu poslat něco takovýhleho.
0: Rock Radio.

0: Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue z roku 99, úžasná věc. Takhle po ránu na Rock Rádiu, rockeři, pomalu se probouzejte, já samozřejmě budu určitě mluvit do toho majku v první rozjezdový hodině za málo. Mám tady pro vás další nálož rockový muziky, Rybičky 48, my ještě nejsme starý, Eagle Eye Cherry, úžasná věc, Safe Tonight z roku 98, anebo AC/DC, Stiff Upper Lip.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Už za pár týdnů Česko navštíví opětovně kapela Deep Purple, která, byť jsem na nima byl se svým tátou v roce 2016 a tehdy říkali, že to je jejich poslední turné, tak jsem pořád každoročně jezdí a za mě teda je to jedině dobře, že se kapela rozhodne těch konečných turné udělat třeba 10 nebo 20. Deep Purple si pustíme Smoke on the Water z roku 72, úžasná věc, která se dá hrát i na kytaru, se dá zabrnkat lehce. Mluvím samozřejmě z pozice někoho, kdo na kytaru neumí skoro vůbec. Deep Purple, Smoke on the Water, hned potom Foo Fighters nebo Queens of the Stone Age. I Sat by the Ocean.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska skoro jasno až polojasno. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, což je super. Ráno místy mlhy, tak s tím počítejte, slabý vítr.
2: Na mytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Na mytí.cz, chrám autokosmetiky.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné nedělní ráno vám přeje z Prahy, ze studia v Praze, samozřejmě ze studia Rock Radia, Martin Melicher. 8:00 teďko odbíjí, já jsem tady pro vás celý dopoledne. No a myslím si, že je čas na to si zahrát něco podle vás. Pište mi do Messengeru Rock Radia o svůj oblíbený náš song, dáme si píseň na přání, no a já jsem zvědavý, jaký dneska máte rokový apetit. Můj je takovej, že vám posílám Skillet Victorious, Blink 182, All the Small Things, anebo Kern, Blízko nás, úžasná věc z roku 88, o kterou si taky mimo jiné často píšete, tak o ní si teďko nepište, ale napište si o něco jiného a o něco, co pustím hned potom.
0: Rock Radio.

0: Píseň na přání, na pořadu dne, tady na Rock Rádiu samozřejmě nám dohrává Metallica Whiskey in the Jar z roku 98. A my se posuneme o 4 roky dopředu, to znamená do roku 2002, protože tady mám píseň s názvem Perfect. A konkrétně od kapely Simple Plan, o kterou si tady napsala Háňa, která dneska musí být v práci, vlastně celý prodloužený víkend musí být v práci, takže bych chtěla něco pozitivnějšího. Samozřejmě Simple Plan má pozitivní písně minimálně jejich zněním, jak bych to takhle popsal, takže určitě to posílám vaším směrem pro všechny, co dneska musíte makat.
1: Když do 3 počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Rádiu.

0: Sweet Home Alabama, to je o čem Kid Rock zpívá, nicméně tahle píseň se nemenuje Sweet Home Alabama jako od Lynyrd Skynyrd, byť má samozřejmě stejnou melodii, je to All Summer Long právě v návaznosti na původní píseň právě od téhle ženský rockový kapely. Je to věc z roku 2007, no a já si vybavuju, jak jsem byl na střední v Americe, byl jsem hrozně nervózní, byl jsem tam první víkend a bylo furt léto před školou, než jsme nastupovali a ta moje host rodina mě vzala do Upper Peninsula v Michiganu. A tahle píseň zrovna hrála. A právě Kid Rock tam zpívá na začátku Sweet Summertime in Michigan, takže to bylo opravdu nádherný. Byť je to už nějakých 13 let zpátky, co se to stalo, tak pořád to vidím před sebou živě. My pokračujeme Alcohol, Battle Beast, anebo Ozzy Osbourne. Toho taky vidím pořád živě, bytě v rokovém nebi. Perry Mason, moje nejoblíbenější rockeři, tak si to pojďme společně užít.
1: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla prostroje CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.

0: Možná, že vaše auto není nové. Díky e-shopu Namytí.cz si to ale spousta lidí bude myslet. Namytí.cz. Chrám autokosmetiky.
1: Rock Radio. Rockovej víkend.
2: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Máme 9.01. 27.9. svátek má Jonáš, takže rockeři, pokud nějakého takového znáte, určitě mu popřejte. Neděle je v plném proudu, já doufám, že už se pomalu probouzíte. Dneska budeme mít nádherně, tak toho určitě využijte. Máme prodloužený víkend. Teďko Aleš Brichta, Scott Stepa nebo Nickelback, When We Stand Together. No a samozřejmě my společně tady jsme. Já teda sedím, doufám, že vy taky sedíte, pokud nechcete stát někde venku. Každopádně Nickelback, no a hned potom vás pozvu na nějaký ten koncert, jak jsem sliboval. Bude v éteru Rock Rádia a samozřejmě i na koncert, na který můžete jít vyloženě fyzicky osobně.

0: Slibovaný koncert Féteru Rock Rádia bude už dnes, ano, protože máme rokový živák a vždycky v neděli od 7 do 8 nepřerušovaně a bez keců zahraje jedna živácká deska, kterou můžete poslouchat z pohodlí svého domova, nebo pokud jste ještě na cestách, což i můžete být, protože zítra máme svátek a nic nedělání. A já vám samozřejmě budu posílat ty písně. V neděli 27. září dnes se můžete těšit na kapelu Gotthard, úžasná kapela s jejich nahrávkou Life in Zurich, Made in Switzerland, s takovýma dvouma kopulovajícíma krávama na přebalu. Schválně se na to podívejte, ale ne, že by to bylo něco extrémně zajímavého, ale hrozně bizarní stará animace, není to ani kreslený, není to ani žádný art, je to prostě počítačová animace tady tohodle nahrávky. Každopádně od 7 do 8 nepřerušovaně a bez keců Gotthard zahrajou. Koukal jsem na YouTube na nějaký jejich koncerty, musím říct, že neměl jsem to štěstí je samozřejmě vidět naživo, ale koukal jsem na ty nahrávky a musím říct, že naživo jsou ještě lepší, jak ve studiu. Každopádně určitě večer od Rock Rádia neodcházejte, my si teďko dáme Harley, Powerwolf anebo Guns N' Roses, Welcome to the Jungle.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Rock Rádio. Jediný slušný rádio. Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Rádio.

0: ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Ronnie James Dio se svojí kapelou Dio Evil Eyes z roku 84, opravdu ďábelský rocker a metalista, který bohužel stejně, jak jsem říkal, s Ozzy Osbornem je v rockovém nebi. Oba dva spojuje kapela Black Sabbath. Oba dva byli v jednu dobu v historii frontmeni právě téhletý úžasný průkopnický kapely, která nám hraje tady doteďka. My si teďko dáme linkiny nám Taniu Nostalgii anebo R.E.M. Man on the Moon. Úžasná věc z roku 92, tak si to pojďme společně užít, rokeřino, a doufám, že se máte dobře. Za 20 minut si dáme zase píseň na přání, takže už teďko můžete přemýšlet, co byste chtěli, abych vám zahrál.
1: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4 Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4 Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4 Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
5: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Kuchyně, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.

0: nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: počasí.
1: Dneska skoro jasno až polojasno, maximální denní teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Ráno byly místy mlhy, teď už je oblačnost trošku rozehnaná, slabý vítr, počítejte s tím.
2: Čas se podepíše na každém autě. Na Mytí.cz vám dá zbraně pro epickou bitvu s okolními elementy. Na Mytí.cz, chrám autokosmetiky.
0: Slušnej rok. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher, váš moderátor pro dnešek a pro celý prodloužený víkend vlastně, protože jsem tady s váma i zítra 28.9. na svatýho Václava, ale nebudeme předbíhat. Tohle dopoledne je samozřejmě taky součástí písní na přání. Pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Jsem zvědavej, jaký dneska máte rokový apetit. Předtím ještě něco ode mě, Papa Roach, Scorpions, anebo Tři sestry, Hrábě. Tři sestry koncertovaly hodně přes léto, tak si trošku zavzpomínáme na tu letní atmosféru.

0: Rock the Night od Europe z roku 86. No, vy posloucháte Rock Radio s Martinem, máme krásně venku, teda minimálně, jak to vidím já ze studia v Praze. Mám tady zprávu od Markéty. Čauky, posílám foto, máme nového člena rodiny ke kočce B, nám přibyla Fenka Kačenka. Zahraj pro mě a pro moje děti, prosím, něco od Royal Republic, konkrétně bychom chtěli Baby. Díky moc a hezký víkend prodloužený přejeme, Markéta. Já jsem si teda, když jsem poprvé četl tuhle zprávu, tak jsem si myslel, že máte novou kachničku, kačenku a viděl jsem tam toho psa a říkal jsem si, tyjo, tak jsem asi já úplně mimo. Každopádně ano, potvrdilo se to, jsem úplně mimo, ale my si to teďko vynahradíme, vám to vynahradím. Royal Republic Baby z roku 2016, tady mám připravenou. Moc vás všechny zdravím, takovouhle velkou rodinku a samozřejmě tohle je pro všechny, co si užíváte prodloužený víkend s Rock Rádiem.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
4: Máme podezřelého?
3: Ano, vlhkost.
4: A jak ji dostaneme?
3: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
4: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
3: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
4: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
3: Ještě ne, musíme ho koupit.
4: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Go.

Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: U2 Beautiful Day, kapela, která slaví 50 let svojí existence, budou vydávat nový album, kde se objeví i nedávno zesnulá zpěvačka Dolly Parton. No a my pokračujeme, rockeři, další roky za náma a Rock Radio oslaví plno letos. To já si pamatuju, když jsme poprvé s Rock Radiem dostávali občanku v 15, takže to znamená, že už jsem tady taky nějaký pátek. No a my vás samozřejmě zazásobujeme slušným rokem a to je třeba řádně oslavit. 18 si zaslouží pořádný mejdan a tak se poprvé přesuneme z Plzně, kde to doposavať bylo a bylo pořádaný. Samozřejmě do větších prostor, konkrétně do Zlína, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart. Těšte se na tváře Rock Rádia, slušní rockerky, křest kalendářů a hlavně na 3 skvělý český kapely, který vám nebudu prozrazovat zatím, ale jak už bývá tradicí, můžete se podívat na naše sociální sítě, na grafiku narozenin a možná na to přijdete sami, kdo tam vystoupí. No, lístky seženete na rockovýradio.cz, s nákupem moc neváhejte, pokud chcete ušetřit, protože se měsícem bude zvyšovat vždycky o kilo. Já tam budu taky, moc se na vás těším, rokeři.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Do konce hodiny Nightwish, Dimitri v dobrým i zlým, anebo Queen Radio Gaga.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit, na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

Zatím co mi dávají, jen berou. Ukážeme hranice. Výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!

0: Studio. Počasí.
1: Skoro jasno až polojasno. Dneska maximálky 17 až 21 stupňů Celsia. Bude jenom slabý vítr, takže úplně krásně na procházku.
0: Na Mytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Na Mytí.cz, chrám autokosmetiky. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Radio ze studia v Praze se vám hlásí Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rockovou muzikou dneska celý dopoledne a ohledně samozřejmě i zítřka budu tady dopoledne taky. Dáme si teďko na stovky, dáme si Black Label Society, Spin Doctors, Two Princes, dneska má svátek Jonáš, takže pokud nějakého takového rockera znáte, tak mu určitě popřejte.

0: Angie od Rolling Stones, velice, velice letitá věc. Konkrétně 53 let stará, je to pilotní single k albu Goat's Head Up rockový skupiny. A obě písně, i Silver Train, která vlastně byla pilotní jenom na druhé straně, na B straně LPčka, byly natočeny v roce 73 ve studiu Olympic Sound v Londýně. No a raná verze písně NG byla natočena během session v Dynamic Sound Studios v Kingstonu na Jamajce. Zbytek už je historie opravdu do dneška, jako něco, co může být hraný 53 let a pořád být relevantní v nějakém žánru, tak to je prostě neskutečný. Angie se k tomu určitě řadí. My pokračujeme, dáme si Bon Jovi, Lenny Kravitz, Beast in Black, anebo Bastard, jenom pocit.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer z roku 86. Tohle je number two, druhá píseň, druhá největší píseň 80. let. První byla Pour Some Sugar on Me od Def Leppard. Samozřejmě, kdo řekl, že to byla vyloženě druhá? Ano, jsou nějaký žebříčky, že jo, ale pravda je taková, že každý má na mysli něco jiného. Ale rozhodně se nedá odepřít Bon Jovi, že opravdu těch hitů 80. udělali mnoho, ale Living on a Prayer je jeden z mnoha, jenom jeden z mnoha, který nám přirostly v osmdesátkách srdci. Mně ne, protože jsem ještě nebyl na světě, ale zpětně to studuju docela dost, takže doufám, že vás, co už to zažili, samozřejmě nějak doháním. Jdeme do těch osmdesátek dál, mám tady věc z roku 81 od Journey Don't Stop Believing znova. Jedna z věcí, která se opravdu těm osmdesátkám nedá odpárat, právě Don't Stop Believin' od Journey. No a dáme si potom třeba Faith No More a Rammsteiny.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Stopcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yes,
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: počasí.
1: Skoro jasno až polojasno, maximální denní teploty 17 až 21 stupňů Celsia, slabý vítr a zítra na svátek skoro jasno až polojasno, to samý ráno, místy mlhy, maximální denní teploty úplně samé až 21 nad nulou.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné poledne vám z Rock Radia přeje Martin Melicher. Já vás zdravím a doufám, že se máte dobře i takhle přes poledne. No, každopádně, máme prodloužený víkend, zítra máte snad taky volno a vy, co makáte, tak nebojte se, jsme v tom spolu. Každopádně pište mi o píseň na přání do Messengeru Rock Radia. Já jsem tady pro vás poslední hodinku a tak si to pojďme společně užít. Kiss and Dynamite, Pearl Jam, anebo horký že slíže Lesbians and Gay Song.
0: Radio.

0: Kysáci a jejich I was made for loving you. Já doufám, že vy jste byli stvořeni pro to, abyste milovali rockovou muziku. Aby ne, když posloucháte Rock Radio s Martinem. Máme teďko píseň na přání. Ano, ano, koukám tady, co jste mi napsali. Mám tady zprávu od Lenky. Ahoj, jsme v jižních Čechách v kempu Radešov, svítí krásné sluníčko, posloucháme vaše rádio, pustíš nám prosím k vínku a rumínku s kolou píseň od Trautenbergu. Lenka a Pepča, děkujeme. Já vás zdravím, pořádně užívejte, ano, je to úžasný, když se to sejde a prodloužený víkend máme pod rukama. Každopádně chyť a pusť, držte se určitě toho prodlouženého víkendu. Trautenberg z roku 2018 pro vás teďko posílám na zdraví. Na zdraví, na zdraví.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Radio.

0: Gary Moore, Out in the Fields z roku 85. Úžasná věc tady na Rock Radio v 12.38. No a rokeři, já už jsem umluvený, já mám normálně dvě šichty nebo drivey, jak říkáme my moderátoři, za sebou. Byl jsem tady včera večer, dneska ráno. Zítra jdu zas, já už to samozřejmě uvolním někomu. Přijde Alex vás navštívit po delší době, bude tady pro vás celý odpoledne, samozřejmě o rok na přání nepřijdete. No a já tady budu hned ráno, zítra s kafíčkem a ready samozřejmě zase rozmluvený, abych se nepřeříkával a abych vám posílal písně, které vy máte rádi. Do konce hodiny Bruce Springsteen, Lucie, anebo třeba Green Day Basket Case z roku 94, užívejte rokeři. No a já si jdu taky odpočinout. Ahoj.
1: Maxi.
2: Je. Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela.
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.

0: Další hodina Rock Rádiu končí. No more Mr. Nice Guy. Alice Cooper tohle napsal potom, co ho za jeho vzhled a image zkritizovali lidi z kostela, kam chodila jeho mamka. Alicova odpověď na to přímo v textu. Kdo měl potíž s tím, jak vypadal, mohl si doslova poslechnout. Jestli si myslíte, že jsem problém, tak už se nebudu snažit být hodnej. Evidentně bylo ale víc lidí, co žádný problém nemělo. Skladba vyšla v 73. na albu Billion Dollar Babies a dodneška patří mezi jeho nejslavnější písně. My pokračujeme dál v rockovém víkendu.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Řekni třikrát, strč prst, skr, skr.
4: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla prostroje.cz.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.
0: Bude jedna hodina.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Ústí nad Labem si neděli užívá při polojasném nebi a při 17 stupních na teploměrech. Kolem Třebíče potom naměříte taky 17 stupňů Celsia a nebe tady polojasný. Poslední zářijová neděle je nejčastěji se skoro jasnou polojasnou oblohou a s teplotním maximem kolem 21 stupňů. Vítr fouká spíš slabě, jestli vůbec, a bio je taky na pohodu. Máme dneska stupeň 1.
6: Možná, že vaše auto není nové. Díky e-shopu Namytí.cz si to ale spousta lidí bude myslet. Namytí.cz. Chrám autokosmetiky.
1: Rock Radio. Rockovej víkend.
0: Vychází nám to na vteřinu, máme akorát přesně 13 hodin a vysílací štafetu na Rock Rádiu teď už definitivně přebírá Alex. Jsem tady s váma v našem slušném studiu a budu tady až do 7 večer s kopicí slušné muziky. A protože je neděle 27. září, tak si ten prodloužený podzimní víkend užijem i s vaší muzikou. Za chvíli bude jedno místo na jednu vaší posluchačskou píseň, jenom potom, co mrknu na vzkazy na Facebooku. Pište mi tam, co hrát. Než něco vyberu, pustím vám Trivium, taky Dana Landu, a jako otvírák už budou Maideni, Can I Play With Madness.
1: Rock Radio.

chleb. Už tě znám. Schody do nebe kloužou jak led. Ruku ti dám.

tolik, tolik cest, co tě k ním dovedou.

0: Na hodinách čtvrt na dvě a na slušných vlnách zrovna dozářili Mr. Big, jejich Shine jsme si dali. Máme neděli na konci měsíce a taky dneska dostáváte možnost ovlivnit, co se bude hrát. Kromě večerního roku na přání je každou druhou hodinu místo na jeden váš song. Vybírám vždycky ze vzkazů na rádiovém Facebooku. No a teďka jsem už vybral zprávu od Lucky. Ahojky Alexi, prosím, zahraj mi cokoliv od Megadeth nebo Slayer, všem posluchačům, mě i tobě, děkuji moc. Luci, není vůbec za co, a když jsi chtěla Slayer, tak co bys řekla na Blood Red rok 1990? Dáme si to za chvíli a potom, co dohrajou Slayer, se ještě všichni užijem. Valda Gang anebo POD.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
6: Máme podezřelého?
5: Ano, vlhkost.
6: A jak ji dostaneme?
5: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
6: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
5: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
6: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
5: Ještě ne, musíme ho koupit.
6: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Dio na Rock Rádiu ve 13.35. To je aktuální čas a taky teda chvíle, kdy vás všechny chci pozvat na 19. hodinu. Prodloužený víkend nám vylepší rockovej živák jako každou neděli. Tentokrát za záznamem koncertu vydáme do Alp za švýcarskýma hardrockerama Godard. Muzikanti z Lugana, co si vzali jméno po horském masivu svatého Godarda, jsou doma ve Švajcu dost za hvězdy. Posledních 16 desek jim ve švýcarské hitparádě opanovalo první místa a přízeň fandů je rozhodně slyšet i z živýho alba Made in Switzerland, který natočili 8. prosince 2005 v surišském Hallenstadionu na turné k desce Lip Service. Živý album vyšlo rok na to, jako cédo, jako dívko, nosiče plný vlastních autorských songů, třeba tehdejší novinky Lift You Up nebo Anytime Anywhere. A je tady třeba i jedna dobře známá cover verze Hush, která kdysi proslavila Deep Purple. Mimochodem, srdcová kapela a velký vzor pro samotný Godard. Za mikrofonem můžem na tomhle živáku slyšet Steve'a Leeho, zpěváka, který bohužel později tragicky zahynul při nehodě na motorce. O to víc má ale záznam curišského živáku svoji váhu. Godard a jejich Made in Switzerland Live in Zurich vám přijde Kamel představit v 7 hodin večer. No a co vám teďka představím já za muziku? To, co si dáme do 14 hodin a budou to Europe, taky Slash a nebo ještě jiné kafe se ozvou do nedělního odpoledne.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: Lži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.

0: On the Turning Away od Pink Floyd, za mě rozhodně silná skladba roku 87 a taky jedna z písní, která Floydy pomohla představit v nový etapě, po tom, co odešel Roger Waters. Songu jsme se dočkali na 13. studiový desce A Momentary Lapse of Reason a určitě jde, myslím, i říct, že píseň patří k výrazným momentům ze začátku éry, kdy kapelu ved Dave Gilmore. Zádumčivý intro i dojezd a taky melancholickou příchuť tohodle songu tady pěkně potrhuje i text. V těm Floydi upozorňujou na lidskou lhostejnost, jak lidi umějí zavírat oči před problémama druhých a myslím, že hudebně tuhle myšlenku dovedli stvárnit výborně. My jsme si to poslechli na přelomu 13. 14. hodiny a rokovej víkend už může pokračovat.
1: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Byly dvě.

0: počasí.
1: Babí léto v ukázkový podobě dneska. Na měřit se nejvíc nechá 21 stupňů Celsia a napříč kotlinou nejčastěji skoro jasný nebo polojasný nebe. I když ne všude. Kolem Domažlic je to totiž třeba teďka trochu pod mrakem a teploměry tady ukazují 20 stupňů. 19 stupňů je pak kolem Olomouce, kde je při neděli taky skoro zatažený nebe. Prodloužený víkend ale neruší ani vítr, foukat může jenom slabě a taky bio je na pohodu, stupeň 1, takže mírná zátěž.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: 14.03, aktuální čas, dnešní datum 27. září, máme neděli a u mikrofonu s váma Alexandr Kronika. Vinčuju po obědovej čas zrovna, jaký ho chcete mít. No a povědět můžu taky, jak ošklivě se dokáže zvrtnout, když se svoji polovičku snažíte usvědčit z nevěry. Příběh manželství, co neskončilo nasazením parohu, ale rovnou pobytem za mřížema nás čeká v příští hodině, tak si na to počkejte a zatím si užijte Within Temptation Stereo, taky Pretty Maids a jako první budou Tři sestry a jejich Zelená.
0: Rock Radio.

0: Huba Steng na slušných vlnách, poslechli jsme od nich Reason v 19 minut po druhý hodině. Já vám přeju pohodový odpoledne, rokeři, a rovnou přidám varování. Jestli vám takhle při neděli po obejváku běhá robotický vysavač, radši zkontrolujte, jestli náhodou nepracuje pro tajnou službu. V Tajvanu totiž zrovna řešili případ, no poslechněte sami jaký. Byl tu chlap, co pochyboval o věrnosti své manželky. Místo soukromého detektiva si ale na pomoc přizval právě chytrej vysavač s kamerou. Na místo bordelu z koberců potom tenhle plovoucí talíř nasával rovnou důkazy o manželčině nevěře. Připravený natáčet si to přidrandil jako nenápadný domácí pomocník rovnou do ložnice a zatímco nasával a vysával, dokumentoval milence příčinu. Podvedený manžel pak nahrávky uplatnil u soudu, který mu dopřál zadosti učinění, konkrétně odškodnění za nemajetkovou újmu v přepočtu na naše cirka 350 tisíc korun. Paráda, říkáte si. Spravedlnost vítězí, nevěrná ženská zaplatí, vysavač detektiv možná za odměnu dostane i novou baterku, akorát že pozor. Divoký zvrat přišel potom, co se nevěrná ženská naštvala a podala protižalobu za porušení soukromí. No a soud jí dal zapravdu taky. Manžel totiž vysavačem sledoval její soukromí neoprávněně. Výsledek, ženská sice teda musí zaplatit odškodný za to, že podváděla, manžel ale vyletěl od soudu rovnou na 5 měsíců za mříže za to, že tajně nahrával. Takže co nám z toho plyne? Za prvý, než budete doma zahejbat, ujistěte se, že nemáte vysavač napojený na kameru, a za druhý, jestli chcete někoho načapat, jděte na to radši jinak, protože, jak vidno, když za vás doma špehuje robot, může kromě bordelu z koberce odsát i něco z vaší vlastní svobody. Tak co vy? Důvěřujete svým vysavačům, a nebo možná důležitější dotaz, důvěřujete svým životním partnerům? Buďte si ve vztazích, prosím vás, radši věrný, stejně jako jste věrný naší slušný muzice. Nabídnu vám YouTube, Gamma Ray a nebo Dimitri.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Offspring na Rock Rádiu posloucháte v neděli na konci měsíce, což je taky den, kdy se psaly dějiny slušné muziky. K 27. září totiž svoje narozeniny slavil třeba Meatloaf a letos by oslavil 79 let už. Není ale sám, kdo k dnešnímu datu přišel na svět. Dneska totiž slaví taky Brett Kirk Arnold, frontman, zpěvák a skladatel ze Three Doors Down dovršil 48 let. No a slaví taky David Koller, 66 roků. Kromě narozenin musím dnešek připomenout i v souvislosti s odchodem do hudebního nebe. 40 let rovných je to totiž dneska od smrtelný bouračky basáka Metallica Cliffa Burtona. 27. září v roce 94 potom vyšly dvě alba. Devátá řadovka od R.E.M. Monster a album číslo 6 kapely Slayer Divine Intervention. Narozeniny potom má i jeden single, spolupráce With Temptation Starou Turunen a pozvánka na tenkrát chystanou desku Hydra, píseň Paradise, má dneska už 13 roků, my jsme ji tu měli před chvilkou. No a připomenu taky, že v roce 2016 vydal k dnešnímu dni Bruce Springsteen svoji autobiografii Born to Run a jestli jste třeba patřili k těm, který před půlnocí v pražský O2 aréně vyhlíšeli Guns N' Roses, tak vězte, že od tohodle jejich koncertu oběhne dneska už celých 16 let. Se vzpomínkama končím, místo toho nabízím muziku, odehraju vám Toma Pettyho, Traktor a ještě taky Nirvánu na Rock Rádiu.

0: Skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let. Profi voda, s tou se nemusíte
1: bát, jak chtěla doda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

Strašnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Kdyby bylo učení se lítat tak snadný jako hudba stejnomenný písně Toma Pettyho, tak to bychom lítali asi všichni. Learning to fly totiž stojí jenom na 4 akordech. A jak je to jednoduchý, tak je to povedený. O tom svědčí třeba úspěšnost songu Learning to fly. Vyšel v 91. jako první píseň alba Into the Great Wide Open a první byla taky pozice, kterou si píseň urvala v americkém žebříčku album Rock Track. Tady si prvenství držela celých 6 týdnů. K tomu 28. pozice v žebříčku Billboard Hot 1000 a neméně významná informace, že s Tomem Pettym a s jeho lamačema srdcí jsme zrovna teďka zakončili další hodinu rokovýho víkendu.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: Víme, kde se co šustne a každý den vám o tom taky řekneme. Co se děje? Koncerty, akce, tipy, události. Nejdůležitější informace z vašeho kraje. Co se děje? Opravdu víme o všem. Každou hodinu na Rock Rádiu.
7: Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Máme přesně 3 hodiny.
9: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Praha v tuhle chvíli hlásí skoro jasný nebe, 21 stupňů Celsia k tomu. Od Tachova píšete o 20 stupních a obloze skoro bez mraků. Napříč kotlinou dneska nejvíc skoro jasno, polojasno a teploměry zvládají do neděle ukázat nejvíc i 21 stupňů Celsia. Foukat může slabě, bio se drží na stupni 1 a rozednilo se při neděli v 6 hodin 55 minut. Čas, kdy se bude stmívat, 18 hodin 49 minut.
10: Čas se podepíše na každém autě. Namytí.cz vám dá zbraně pro epickou bitvu s okolními elementy. Namytí.cz. Chrám autokosmetiky.
9: Slušnej rok. Rock Radio. Rockovej víkend.
0: Je to tak, další hodina rokovýho víkendu už před náma. Kromě muziky bude patřit i motokecům. Zrovna od těch 15 do 16 hodin těch motokeců bude víc než dost. A Marcel, tak ten pro vás zpovídal tentokrát špičku mezi českýma jezdcema Honzu Kvěcha. O schopnostech tohodle závodníka svědčí třeba jeho hat-trick tuzemských titulů, ale taky, že usiluje o titul mistra světa. Urvat ho může už v říjnu na závěrečném závodě v Pardubicích a může taky získat i zlatou přilbu, nejstarší a hodně slavnej plochodrážní závod světa. O tom všem budou motokeci s Honzou Kvěchem, tak si na to počkejte, teď už poslouchejte muziku. Sabaton, Queeny nebo Arakain na Rock Rádiu.

0: Pekelný zvony AC/DC zněly při rokovém víkendu a v 18 minut po třetí ohlásili i nedělní várku motokeců. Dneska se špičkou českého jezdectva Honzou Kvěchem, kterýho v říjnu čekají velký výzvy. Víc už zjišťoval kolega Marcel, já předávám slovo a jdu poslouchat s váma.
1: Když chcete dělat plochou dráhu, musíte být buď blázen, nebo magor, a nebo taky hodně dobrý řidič, protože je to sport, u kterého najezdíte bez pochyby nejvíc kilometrů během jedné sezony. Je to tak, Jene Kvěchu?
2: Ano, ahoj Marceli a zdravím všichni posluchače Rograde, jak jsi mě poznal.
1: No, hele, my když jsme se spolu naposledy bavili ve Svitavách, tak si říkal, že už máš naježděno něco přes 100 000 kilometrů, kolik to teda teď dělá v tuto chvíli?
2: Jo, teďka na autě máme nějakých 115 000, ale to je za dvě sezony, no, takže už kolem 55-60 000 za tu sezonu najezdím autem.
1: Většinou je motosport. Týden klídek, v neděli závod, pak zase nohy nahoru. U tebe je to trošku jinak na ploché dráze.
2: Jo, u nás na ploché dráze je to sprint jak na dráze, tak poza dráhou mě přijde. My jsme schopni jet 3-4 závody týdně a vlastně v téhle sezóně tak mám anglickou ligu, polskou ligu, do toho máme reprezentační závody, občas jsem teďka skočil do nějakého mistrovství světa do Grand Prix, takže pravidelně, když jsem počítal ligy, tak mám 3 závody týdně, plus do toho mě skočí nějaký individuální závod, takže 3-4 závody týdně.
1: Když jsme u toho individuálního závodění, ty jsi vlastně čerstvý mistr České republiky.
2: Jo, to byla velká radost. Já jsem dlouho jsem český mistrák nemohl vyhrát. Vždycky jsem si buď nějaký zranění udělal, nebo vždycky jsem nějaký problém s technikou, takže dlouho mě trvalo, než jsem se dostal na to první místo. A teď velká radost, protože vlastně 3 roky po sobě letošní titul byl vlastně do třetice, takže velká radost, že se mi to teďka 3 roky po sobě povedlo obhájit a vyhrát.
1: Tvůj výkon, co se týče toho závodu jednotlivců, ten byl naprosto dominantní. Ty jsi zesbíral všechno, co se dalo, takže si ostatním jako hodně natrhnul záda. Cítil jsi to taky tak?
2: Určitě, ale jedna jízda, kde vlastně s Adamem Bednářem jsem bojoval až do poslední zatáčky, kdy už jsem ani sám nedoufal, nevěřil tomu, že ho předjedu, protože strašně dobře odstartoval ta dráha, tam je docela technická, takže jsem do poslední zatáčky nevěřil, že ho předjedu, a nakonec mi to v poslední zatáčce povedlo, takže největších rivalů, co jsme tady v Čechách, tak se mi povedlo taky vyhrát a jsem rád vlastně za to, že jsme jí trošku udělali tu show na těch závodech a že jí nějaký to předjetí bylo.
1: No a s Vaškem Milíkem ti pomohl tak trochu brácha při těch závodech, že jo?
2: No, dá se říct, ale když jsem měl s Vencou Milíkem jízdu, tak tam se mě teda povedlo odstartovat a tam jsem se samozřejmě, jak já říkám, nemusel trápit ze zadu.
1: No on ti brácha totiž Vaška trošičku přidusil v jedné zjist a už získal takovou ztrátu, že už tě pak nemohl ohrožovat. Jaký to vlastně je jezdit s bráchou na závody?
2: Je to hezký. Já jsem si to prožil se starším bráchom, kdy vlastně jsme začínali a se starším s Vencou, tak jsme jezdili spolu po závodech. Samozřejmě nikdo nechtěl prohrát, takže naše jízdy to bylo na život a na smrt. To samozřejmě největší souboje, to jsme sváděli spolu a brácha potom začal chodit do práce, takže od plochy trošičku potom opustil a teď to zkouší mladší brácha, takže znova jsme tam dva kvěši na dráze a je to hezký a říkám, hezký by bylo, kdyby jsme si pak spolu někdy třeba vstoupili a odjeli nějaký závod mistrovství dvojic, jo, nebo něco, nějaký závod, kdyby jsme jeli spolu. Tak.
1: Co na to doma, že mají doma 3 takovýhle magory?
2: Jo, tak doma na to koukají jinak, no, tam by radši byli, aby jsme nejezdili. Taťka už je takový, že no samozřejmě tak ten nějaký strach trošku tam je u těch rodičů, asi to vnímají i trošku jinak než ten závodník, protože my samozřejmě tím, že nějaký respekt z toho musíme mít, ale samozřejmě se strachem, že jsme se nějak báli, jak to dělat nemůžeme. Doma ty rodiče samozřejmě na to koukají v televizi a tak samozřejmě nějaký asi strach tam je. Ale jo, nějak říkám už asi za ty roky, tak si docela zvykli se mnou, že vlastně jak jezdím, tak si na to trošku zvykli a už je to i doma lepší.
3: Rock Radio. Rock Radio.
0: Motokeci máme v půlce, povídání na řadě muzikou. Takže si dáme Korpiklány, Dogu nebo i Erika Klepna a pak už zbytek povídání s Honzou Kvěchem, všechno na slušných vlnách Rock Rádia.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
4: Když mobily?
5: Tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Korpiklány dohrály na Rock Rádiu v 15.39. Čas vrátit se k motokicům dneska s Honzou Kvěchem. O závodění, o zlatý přilbě a nejenom o tom si Honza povídal s kolegou Marcelem, tak si to pojďme poslechnout.
1: Začínáme druhou část povídání s Honzou Kvěchem, aktuálně nejlepším českým plochodrážním závodníkem. No a je vcelku logické, tak řeč nebude o ničem jiným než o zlaté přilbě, ale taky o tom, že Honzo, ty jsi momentálně pátý nejlepší jezdec v Evropě, pokud se nemýlím.
2: Vlastně dostal jsem se do mistrovství Evropy po 3 letech, kdy jsem měl znova možnost startovat v kvalifikacích, protože máme řády, který mi nedovolovali startovat v kvalifikacích mistrovství Evropy, dokud jsem vlastně byl stálým účastníkem Grand Prix mistrovství světa, takže velká radost, určitě jsem se tam dostal a pro mě už jenom ten titul samotnej mistra Evropy je pro mě výzva a po druhý je to taková stupenka do Grand Prix, protože mistr Evropy má místo jako stálý účastník pro další rok mistrovství světa, takže když bych zhodnotil zatím ty 3 závody, které jsme odjeli, tak je to trošku nahoru dolů. První závod se mi úplně nezadařil, druhý se mi zadařil, že jsem byl druhý a teď jsme v sobotu vlastně jeli 3. závod, který jsme jeli v Polsku v Řešově a bylo to taky takový trošku trápeníčko a mám tam teďka si myslím, že ztrátu 5 bodů na prvního, což není nic nemožného, ale máme před sebou poslední závod v Pardubicích a je třeba se na to dobře připravit a abych si mohl být potom schopný říct, i kdyby se náhodou to nevyšlo, nezadařilo, takže dal jsem do toho maximum. A
1: jaký je ten pocit? Je to spíš jako napětí, ježišmarja, jedu doma, anebo je to naopak velký těšink, jo, jedu doma?
2: Těžko říct, tak vyvolává to ve mně oba pocity, protože tak mezi závodníkama vždycky říkáme, že ty domácí závody jsou pro nás nejtěžší, nejhorší, protože vlastně na jednu stranu zná se dobře dráha, jede se před domácím publikem, což je hezký, každý to má rád, každý se z toho těší. No, ještě i když je nějaký hezký výsledek, tak z toho má jak radost závodník, tak z toho má radost prostě publikum, domácí fanoušci, ale na druhou stranu je tam ten větší tlak, je tam to očekávání, každý prostě fanoušek, který přijde jak prostě z České republiky, kdo fandí, tak vždycky chce, že by ten výsledek byl, takže je tam o něco větší tlak, ale my na tohle co jsme zvyklí, kde vlastně jezdíme v Polský nejlepší lize světa, tam jezdíme před plnýma stadionama a ty fanoušci prostě fandí, jo, a tlak tam je, ale říkám, je to určitě, to by mě vyvolává oba dva pocity, no a je to takovej poslední vlastně nejdůležitější víkend týhle sezóny a
1: no a v neděli potom závod všech závodů, zlatá přilba Pardubice. Hele, vysvětli mi jednu věc, teď je to normální pouťák, tak o co tam jde, že všichni po té přilbě tak strašně touží?
2: Taky jsem o tom takhle přemýšlel. Na jednu stranu je to, jak říkáme, takový pouťový závod, takový jak kdyby guláš, jo, ale na druhou stranu je to nejprestižnější závod na světě, největší historií. Ten závod je tak legendární a populární, že i samotnej Jason Doe, který už má několikrát zlatou přilbu doma, tak řekne, že to prostě pro něj je jako vyhrát mistra světa, vyhrát zlatou přilbu. Takže na jednu stranu každý tam jede jenom, že to je volný závod, ale na druhou stranu každý tam prostě jede s tím, že to chce vyhrát.
1: Vyhraj letos Jan Kvěch?
2: Na to ti nedokážu odpovědět, kolikrát dostávám takovýhle otázky a říkám vždycky, že na závody jedu závodit, jedu tam s tím cílem, že chci vyhrát, ale samozřejmě tam všichni na té startovní pásce chtějí vyhrát, takže já určitě proto tam jedu, protože chci vyhrávat, chci jezdit vepředu, chci prostě, abych udělal dobrou show a aby celý stadion vybouch potom po těch závodech, takže proto tam jedu a říkám, já se na ty závody chci maximálně připravit, chci ze sebe brát všechno a jít, jak se říká, tomu štěstíčku naproti, takže doufám, že jo, jedu tam s tou ambicí a říkám, dám do toho závodu všechno a doufám, že to klapne.
1: Honzo, já ti děkuju za tohleto povídání a v neděli se budu doufat, že všichni explodujeme, až si ten zlatý blembák posadíš na hlavu.
2: Děkuji ti moc krát, proto tam budu tam na tom stadioně, budu tam pro všechny ty lidi a doufám, že si ty závody společně užijem a že se zadaří, že si dám tu zlatou helmu na hlavu a že to budeme moc společně oslavit a určitě se tam vidíme.
1: Honzo, díky, čau.
2: Děkuji, ahoj.
3: Rock Radio.
0: No, nedělní motokec je tímto za náma a já už taky kecat moc nebudu. Nechci zdržovat muziku, dáme si Avatar anebo Plexis na Rock Rádiu.
3: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
6: Jupi!
7: Chytré focení, velký displej, 256 giga prostoru pro všechno, co máte rádi.
6: Rozložte nové možnosti.
7: Když mobily,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
10: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
9: Co?
10: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
9: Skla prostroje.cz.
10: Specialista na skla pro pracovní stroje.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Neúplně veselý pozadí má debutový song od newyorských rockerů Wetus. Teenage Dirtbag je totiž o satanistický rituální vraždě z Long Islandu a cvok, který tam v osmdesátkách zabíjel, měl na sobě tričko AC/DC, když ho chytili. Noviny se toho tenkrát samozřejmě chytly, akorát, že AC/DC má rád i zpěvák Wetus Brendan Brown, no a aby slušnou muziku obhájil, napsal tenhle song s jasným poselstvím. Ne každý, kdo nosí trika nebo cokoliv s logem rockový nebo metalový kapely, musí být nutně satana uctívající zabiják. Takže o tom je prvotní inspirace k tvorbě písně Teenage Dirtbag. No a o čem bude další hodina, tak třeba o Faith No More nebo o Lennym Kravitzovi. Nejdřív ale ještě počasí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Střešní okna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Máme přesně 16 hodin.
9: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Počasí hraje prodlouženému víkendu do karet. Neděle v naší republice nejvíc polojasnou, skoro jasnou oblohou a naměřit jde i 22 stupňů Celsia. Na Znojemsku v tuhle chvíli naměříte 21 a nebe tady polojasný. Nad Chebem potom docela jasný nebe s 22 na teploměrech. Vítr zafouká spíš slabě, jestli vůbec, a biosmírnou zátěží je na stupni 1. Takže můžete procházkovat, vyrazit na kolo nebo na houby třeba se slušnou muzikou v uších. A nebo poslouchejte doma.
9: Rock Radio, rockové víkend.
0: 16.01, neděle 27. září a vy jste s Rock Rádiem a se mnou Alexem Kronikou u mikrofonu. Ladíte při podzemním odpoledni a my se při něm v týhle hodině podíváme na Tobiase Forge a co od něj můžeme výhledově čekat. Kapela Ghost sice má pauzu, frontman si ale zdá se hodil vyhybku a maká na něčem dost jinačím. Co se k tomu ví, řeknu mezi songama a dojde taky na narozeniny jednoho našeho významného muzikanta. To vám taky můžu slíbit. Teď už ale Panoptico i Theory of Deadman zazní a jako první v nový hodině budou slyšet Faith No More.

0: Rokový víkend nám jede na plný obrátky, krátce po čtvrt na pět jsme si dali Lennyho Kravice, zatímco k odehrání čekají ještě Blackstone Cherry nebo Metallica třeba. Teď tu mám ale něco pro fandy Ghost. Konkrétně kolem jejich frontmana se totiž něco děje, něco podezřelýho. Tobias Forge, maskovaný mozek celý týhle švédský mašinerie, se totiž podle všeho zavřel do studia, zamknul dveře a něco dělá. A zatím to teda vypadá, že pro tentokrát nepůjde o líbivý chorály spod režie jeho alter ega Papy Emerita, ale spíš to vypadá na Tobiasův návrat k tvrdším undergroundovým kořenům. Prořeknul se totiž Joey Tempest z Europe, to když propagoval novou desku Come This Madness, kde se mimochodem Forge střihnul doprovodný vokály. A když na Tobiase přišla řeč, tak Joey Tempest měl jenom pokrčit ramenama a říct, že plány Tobiase s kapelou Ghost sice nezná, ale že ví o tom, jak teď Forge zase sedí ve studiu, že nikdo nesmí dovnitř a že tam maká na něčem novým. Ghost si přitom po obřím turné k desce Skeleta dali tvůrčí pauzu a Forge samotnej přiznal, že táhnout stadionovou kapelu je občas až moc únavný. Takže si místo lehárka teď naordinoval něco novýho. Nemluvil o tom teda jenom Joey Tempest. Už na jaře měl švédský bubeník Johan Koleberg napsat, že Forgeovi pomáhá ladit bicí pro jeho nový projekt a Digby Pearson, šéf kultovního labelu Earache Records v podcastu utrousil, že Tobias podle všeho nahrává regulérní dead metalovou desku. Takže Papa Emeritus s blastbeatama odloží kadidlo a slumí chorály, aby nám místo toho nabídnul pořádnej deathmetalovej řev. Osobně jsem napnutý jak kšandy. Jestli tohle vyjde, tak myslím, že se některý slabší povahy fakt budou muset držet židle. Každopádně uvidíme, co uslyšíme od Tobiase Forge. Teď už uslyšíte slíbenou muziku a nejdřív budou Kysáci, jejich Forever na Rock Rádiu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
7: Mám barák děravej, mě do posta. Telefičí, snad s námi poraděj, jinak jsem

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Láďu Šafránka s Olgou Lounovou jsme slyšeli při rokovém víkendu. Posloucháte v neděli 27. září. Mimochodem, den narozenin Davida Kollera. 66 roků slaví. Jako muzikant začínal v Jasní Páce, prošel Žentourem, stál u založení Lucie a předloni po 37 letým přerušovaném vztahu s touhle kapelou Lucii definitivně opustil to, aby se mohl věnovat Koller Bandu a taky svojí rodině. Rocker srdcem i duší, taky producent, bubeník a hlavně zpěvák si k 66 nám nadělil dost nesobecký dárek a nám všem vlastně taky. Předevčírem vypustil do světa novou autorskou desku Nebudem se bát a rovnou s ní vyráží na turné. Na pódiu zazní novinky z placky, ale i zásadní songy od Jasný páky přes Luci až po Koller Band. Už v říjnu tak Davida můžeme slyšet a chytit ho třeba naživo v Domažlicích, tam bude v pátek 9. a zaspívá taky v Chomutovském divadle ve středu 21. anebo na Šumperském Jamfestu v pátek 23. října. Má toho samozřejmě víc, třeba na 3. prosince chystá velkou poctu Karlu Krylovi v pražském O2 Univerzu zaspívá s kapelou a hostama 20 jeho písní, takže určitě od Karavany až třeba po Anděla. Tak i tohle může být pro leckoho tip. Teď už chci jenom popřát všechno nejlepší a všechno rockový Davidu Kollerovi. Na Rock Rádiu při jeho narozeninách budeme pokračovat v muzice. Na hodinách teď už 16.41 skoro a před náma Miroš Majda nebo Kaiser Chiefs.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Pohodovka z roku 2006, Tell Me Baby, nám vypráví o snech party dobrodružných cvoků, který se vypraví do LA, aby tam získali slávu i bohatství. Red Hot Chili Peppers tuhle píseň představili jako pokračování hitu Danny California. I když třeba říct, že takový ohlasy jako právě původní Danny California už Tell Me Baby u posluchačů neměla. Oba vzpomínaný songy kapela představila na 9. studiovce, Stadium Arcadium se ta placka jmenovala, a píseň Tell Me Baby teďka už zavírá další hodinu rockovýho víkendu při 27. září.
1: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
2: Máme podezřelého?
1: Ano, vlhkost.
2: A jak ji dostaneme?
1: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
2: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
1: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
2: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
1: Ještě ne, musíme ho koupit.
2: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Je 5 hodin.
8: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: České Budějovice mají nedělní odpoledne s polojasnou oblohou a 21 stupněma na teploměrech. Kolem Přerova pak můžete naměřit 22 stupňů Celsia. A nebe je ještě víc bez mraků, skoro jasno tady. Skoro jasno, polojasno máme dneska na většině území a teploměry zvládají nejvíc ukázat právě zmiňovaných 22. No a v tomhle duchu pojedeme i zítra. Sváteční pondělí má být jak přes kopírák, maxima 21 stupňů Celsia, nejčastěji polojasno, skoro jasno. A zrovna jako dneska může foukat jenom slabě a ani biozátěž se nezmění. Zůstane na stupni 1, takže mírná.
9: Namytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
8: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Máme 2 minuty po 17. hodině a ze studia vás všechny zdraví Alex Kronika. Před náma teď už poslední hodina rokovýho víkendu, než odpálíme rok na přání. Na jednu vaší písničku je ale místo už za 20 minut. Pište mi do zpráv na Facebook, jaký jsou vaše hudební přání. A než se tím proberu, pustím vám My Chemical Romance, taky Rybičky 48 a jako otvírák hodiny teď už Scorpions, Send Me an Angel.
8: Rock Radio.

0: 17 hodin, 18 minut aktuální čas a na slušných vlnách nám už dozněli Bad Wolves v tuhle chvíli. Rockový víkend, tak ten ladíte 27. září a teď už spolu mrknem, kdo má dneska svátek. Kalendář patří Jonášům, jménu se zajímavou historií. Pochází ze brejštiny, kde znamená holubice, vrků a do Evropy se dostalo přes řeckou formu Jonas. Němčina, francouzština nebo norština z toho udělala Jonase, krátce. Angličtina má variantu Jona. Finové klukům říkají Jonas a v italštině je to Jona. U nás běhá po republice dohromady 5245 Jonášů. Jejich průměrný věk je 15 let, jméno teda patří hlavně mladší generaci. Takže Jonášové, ať už vrkáte jako holubice míru nebo ryčíte jako rokoví dravci, všechno nejlepší k vašemu svátku vám vyní. Čuju. No a nejsem sám. V tomhle duchu se vlastně nese i Eliščino hudební přání. Pro manžela Jonáše a právě k jeho svátku si napsala o Crowded House Weather With You s věnováním jemu, ale i všem ostatním dnešním oslavencům. Takže o songu na přání je tímto rozhodnuto. Crowded House dáme za moment a pak ještě pustím Komunál nebo Pretty Maids.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
6: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
5: Co?
6: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
5: Skla prostroje.cz.
6: Specialista na skla pro pracovní stroje.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: 17.39 jsme poslechli Aerosmith, vyladíte rokový víkend, ladíte ho na konci září, konkrétně v neděli 27. No a než se nadějem, máme zase o rok víc, myslím nás jako Rock Radio. Za pár týdnů dovršíme už plnoletost, 18 let v éteru. Oslavíme 7. listopadu ve zlínský sportovní hale Datart. Uslyšíte tady tři kapely, co znáte z našeho vysílání a pohromadě se jen tak vidět nedají. Line-up zatím držíme pod pokličkou, ale nápovědy už jsou, to je třeba taky říct. Tradičně je máme v našich narozeninových grafikách na sítích, tak nepřestávejte naše socky sledovat, nepřestávejte ladit, aby vám nic neuniklo. Do Zlína nás samozřejmě s náma, za váma dorazí i náš moderátorský tým, nejenom muzikanti, bude určitě čas na pokec, čas na fotky a rozhodně si teda uděláme čas i na křest kalendářů pro příští rok. No a bude i hudební překvapení. Lístky na tuhle tu parádu seženete na našem webu, teď aktuálně za 790 kaček. No a čím dřív, tím líp. Z minulých let totiž víme, že lupeny mizí rychle a taky se pak i zdražujou.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Narozeniny Rock Rádia, připomínám, že v pořadí už 18. čekají nás 7. listopadu ve Zlíně spolu s křestem kalendářů. No a teď 27. září nás čekají na slušných vlnách další songy. Budou od Kabátu, od Marka Hietaly a taky ještě od Bon Jovi.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad známý poraděj, jinak jsem...

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: opilci v dějinách, takže kabáti. A od tohohle songu si už kus vlastních dějin kapela stačila napsat. Opilce najdete v druhý řadovce Děvky ty to znají z roku 93, takže song má letos rovný Kristovi léta. Text o tom, kdo historicky slavnej mohl historicky chlastat, napsal basák Milan Špalek, samozřejmě s nadsázkou. Muziku pak složil Tom Krulich, kytarista kabátů. No a celá kapela nám teďka zařídila tečku za nedělním rockovým víkendem. Opilci v dějinách totiž poslední song před rokem na přání, tak jdeme na to, co říkáte.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: DAB i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
3: Přesně 18 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
3: V noci na pondělí zůstane jasný, skoro jasný nebe, pršet by nemělo, jenom kránu poblíž vody počítejte s mlhama. Teploty se na noc můžou stáhnout k 8, nejhůř i ke 2 stupňům nad nulou a v horských údolí to klidně může být i s raním mrazíkem. Svatováclavský ráno tak nebude nejteplejší. Během dne ale pak dojde na poctivý babí léto, podobně jako jsme to měli dneska. Počítejte se skoro jasným, polojasným nebem, teplotní maxima do svátečního dne vyšplhají i na 21. Vítr, když se připomene, tak jenom slabě a bio zůstane na stupni 1. Rozední se při zejtřku v 6.56 a pondělní čas západu slunka 18 hodin 47 minut.
0: Rock Radio, rock na vzání.
3: Máme 18 hodin přesně a to na slušných vlnách znamená jednu jedinou věc. Rok na přání. Playlist pro příští hodinu je zatím prázdnej, ale naplníme ho společně a naplníme ho jenom tím, o co si sami napíšete. Použijte k tomu zprávy na Facebooku nebo mail přání@rokovyradio.cz nebo si o song zavolejte, až k tomu dám signál. Studiový číslo je 725 844 424 a já, Alex Kronika, vaše přání proměním ve skutečnost. První písní letošního dnešního roku na přání teď už bude Close My Eyes Forever, takže k vám všem posílám Ozzyho Osborna s Litou Ford.
0: Rock Radio.

prosím o zahrátí Panoptiko Vernisáž pro všechny rokové rybáře, kteří čekají na záběr a ne přijít. Třeba se ryby začnou hýbat. Zdar, Rostík, prosím, moc, moc. Rostio, tak rokový vábení rybích úlovků tímto započalo, když je na háček nenaláká Panoptiko, tak budou brát třeba na Mius. Ty se dáme totiž teďka. O Starlight od nich si napsala Mirka a já samozřejmě posílám Mirce i všem těm rybám, ať už začnou brát.

Ahoj Alexi, prosím o zahrání písničky Život je takovej od tří sester pro Pepu a Pepu, Verču, Janu a Mariánku do starého Mateřova na barák, který předěláváme, tak ať se daří, díky. Zpráva od Kuby, taky ti děkuju, že jsi napsal a tři sestry jsem vyslal na pomoc.

0: přestavění baráku krátce po 6:45. Je to čas, kdyby jsme si mohli zavolat, ne? S někým třeba. Kdo má chuť, může teďka vytáčet 725 844 424. Já posílám ještě maidny, no a jakmile dohrajou, uslyšíme se už všichni s tím, kdo jako první vymačkal na telefonu naší slušnou kombinaci čísel.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
10: vybrat dobrý materiál
9: a vybudovat náš domov.
11: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Iron Maiden Run to the Hills objednal Mára všem, kdo ho, koho zítra čeká pracovní svátek. Tak to nešlo nevyplnit, zítra to všichni, kdo makáme, zvládnem i na toho svatýho Václava, věřím nám. No a už zdravím taky posluchačku Evu, která před chvilku zmerčila mojí výzvu k telefonování, zavolala a teď bychom se spolu měli slyšet už úplně se všema. Evi, ahoj, jsme ve spojení.
1: Ano, jsme, ahoj,
0: to je všechny. Pořádku, že se slyšíme, to mám radost. Taky tě zdravím a rovnou se ptám, jaká bude další píseň na přání takhle při nedělním večeru?
1: Takže o traktoru, tak to bude pro tebe, protože tě prostě věci odpoledne posloucháme.
0: Děkuju.
1: Pro manžela, který je dotčenej, že jsme to nezvednul, ale mě.
0: Aha, dobře, ještě bude jedna šance, tak třeba se zadeří, jo?
1: Nebo je připravený, takže jo, to zjde, no, jinak pro všechny, protože je prostě nádherná, takže krásný volno, takže pro všechny, co si užívají volno.
0: Tak Mára, který psal před chvilkou, toho se to úplně netýká, ale tobě teda můžu popřát prodloužený víkend.
1: Určitě, jo, ještě zejtra, takže jo, určitě, máme krásně, takže super.
0: Plánujete něco?
1: Dneska jsme byli jsme na tom, byli jsme na rozhledně, takže úplně bomba. Krásný počasí, bylo vidět daleko, takže super to bylo.
0: Paráda. No tak jo, takže za příjemným výletem na vysokou rozhlednu teďka i novinka od Traktoru rok 2026, Traktor 5x5, tak jak si chtěla pro všechny, pro koho si chtěla. Měj se hezky, zdravím tebe, zdravím tvýho chlapa, třeba se uslyšíme.
1: Třeba, jo, moc krát děkuju, ahoj.
0: Ahoj.

0: What's so civil about war anyway?
1: Civil War od Gánu, rok na přání od Ivety k čištění houbových úlovků. Zahraj prosím pro všechny, kteří stejně jako my čistí, krájí, zavařují nebo suší, vzkazuje Iveta posluchačům. A já mám teda pro vás taky vzkaz. Teď v 18.38 je chvíle na náš druhý telefonát. Funguje to tak, že vy vytočíte 725 844 424 a kdo to zvládne první od týhle chvíle, toho vemu do éteru hnedka potom, co dohrajou Paparouč.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
13: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
14: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
15: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Leave a light on, Papa Roach objednal Ondřej jako hrdý novopečený dvojstrýc pro ségru Michalku jako hrdou mámu dvou malých satáňat. Jo, tak asi jsem z toho teda pochopil, že se někde někomu narodili dvojčata. Asi. To určitě ale zasloužilo Michalce zahrát a samozřejmě gratulace velká k tomu dvojímu přírůstku do rodiny. Teď už ale další song, zařídí ho Míšoš. Měli bychom být ve spojení přes telefon. Slyšíme se.
1: Ahoj, Alexi, tady Míšo Žrobice.
0: Slyšíme se. Prozrať, co si dáme za muziku?
1: Prosím tě, dáme si Halloweeni.
0: Halloween.
1: A bude to pro mě k, a všem Michalům k svátku úternímu.
0: Já.
1: A pro tebe a pro Strejdu Míru.
0: Pro Strejdu Míru, který tady dneska není, ale bude tady, myslím, příští týden nebo někdy v neděli bejvá. No, hele, určitě, domluvili jsme se na Eagle Fly Free, je to tak? 1988.
1: Ano, přesně tak.
0: Já tu píseň samozřejmě za malou chvíli odpálím, ale mě to nedá, a možná se zeptám úplně debilně, ale Míšoš, znám pár Michalů a že jo, říkáte si různě, Mickey, Michael, Michal, Míša, ale Míšoše slyším poprvý. To se jako fakt říká, nebo to má nějaký speciální příběh k tobě?
1: Nemá to vůbec příběh, akorát, myslím, zrovna Strejda Míra se ptal, jakoby, co to je za přezdívku, jestli mám nějaký předkus, jakoby Míšák, tak jsem říkal, ne, že žádný předkus nemám, prostě, jakoby, Míšoš, prostě nevím, prostě jsem to dostal, už to je nějakých, já nevím, 30 let přezdívku a prostě to.
0: Ale evidentně teda to budí pozornost tu moderátoru Rock Rádia, když teda i Mírovi to stálo za pozornost, aby se tě na to zeptal, tak já už nebudu trapčit nějakým způsobem, nebudu se v tom rejpat, hlavně, že tobě to nějak sedne, že na to slyšíš, Eagle Fly Free si dáme, Halloween si dáme a ty zas někdy zavolej, jo?
1: Jo, určitě, děkuji moc.
0: Měj se hezky, čau.
1: Ahoj, čau.

Rockstar od Nickelback zařídila Andy, hra to nechala pro sebe na kuráž před posledními jízdami v autoškole. A tak to je výzva, Andy. Ty svoje si totiž pamatuju živě i to, jak jsem měl stažený půlky, i když je to asi 1000 milionů let naspátek. Ale dal jsem to a věřím, že to dáš taky. Nickelback jsem ti rád zahrál, ať to vyjde, přeju. No a hrát budu teď dál, podle Jirky, poslal mailovýho holuba, takže vám to přečtu. Ahoj Bejku, zdravíme ze Zátoru, okres Bruntál, smažíme pořádnou dávku bedlí a poprosili bychom o skladbu Pohodex od Krucipisk, díky moci si se vejde a zdravíme všechny nadšené houbaře. A to ví, že se vejde.

pro všechny nadšený houbaře objednal pohodek od Krucipis Kyrka a taky sobě ke smažení bedel. Jenom si je představím, jak syčí na pánvi a už tady slintám. Dobrou chuť venčuju, Jirko. Slintám a zároveň končím dneska. Tady. S nedělním rokem na přání jsme totiž už v cílový rovince. Víc vašich songů v tuhle chvíli už bohužel zahrát nemůžu. Zdržoval bych tím totiž rokovej živák a zdržoval bych taky Kamila, který se už za moment chopí mikrofonu, to aby vám sám řekl, jaký záznam koncertu vybral na dnešní večer. Než Kamilovi ale předám slovo, chci ještě poděkovat každému z vás za přízeň a taky za spolupráci při poslední hodině. Zase se vás ozývalo hrozně moc, tak věřím, že na koho se songem na přání nedostalo dneska, tak že bude mít přes štěstí zase příště, třeba už rovnou zítra s Martinem Fejfarem. Užijte si zítřejší svátek i prodloužený víkend, kdo ho má, a naslyšenou se s váma všema těší Alex Kronika. Potkáme se na slušných vlnách zase někdy o víkendovém odpolední. Tak ahoj!

0: Rádio.
1: V neděli večer jste s Rock Rádiem, zdraví vás Kamil Dráb a máme před sebou další dílo rockovýho živáku. A to znamená, že příštích 60 minut se bude patřit živý muzice, o kterou se dneska postará švýcarská hardrocková parta Godhard. Švýcaři sice nikdy nepatřili mezi rockový velmoce, ale když se řekne Godhard, většina fanoušků melodického hardrocku okamžitě ví, o koho jde. Kapela, která navázala na tradici, řekněme Deep Purple, Whitesnake nebo Def Leppard, si během 90. let vybudovala obrovský renomé, hlavně teda doma, ale postupně si získávala respekt po celé Evropě. A není divu, protože jejich skvělý melodie, poctivý rockový zvuk a především výborný zpěvák Steven Lee z nich udělali jednu z nejlepších evropských kapel své generace. Právě ve vrcholním období poloviny 0. let vznikl koncertní záznam Made in Switzerland, který byl natočený v prosinci roku 2005 ve curijském Hallstadionu při jeho slavnostním znovu otevření. A na desce vyšel o několik měsíců později jako CD i DVD. Zachycuje Godhard ve chvíli, kdy byli na absolutním vrcholu svých sil. Když dneska tenhle koncert posloucháme a za chvíli si ho i na Rock Rádiu poslechneme, má tak trochu nostalgický nádech, protože jenom pár let po jeho natočení, konkrétně v říjnu 2010, Steven Lee tragicky zahynul při motorkářské nehodě a spousta fanoušků si tenkrát myslela, že je s Godhard definitivní konec. Kapela se ale dokázala zvednout, našla novýho zpěváka Nicka Marda a pokračuje dál. Možná trochu jinak, ale pořád se stejnou chutí hrát poctivej hard rock, o čem jsme se měli možnost už u nás na domácích pódiích několikrát přesvědčit. Naposled letos v létě na Metal Festu v Plzni byli výborní. Takže si pojďme připomenout Godhard v jejich nejslavnějším období, ještě tedy se Stevenem Lee za mikrofonem a kapelou, která tehdy dokazovala, že evropský hard rock je ve skvělý kondici. Dnešní rockový živák patří Made in Switzerland a kapele Godhard. Tak si ho pojďte společně užít.

0: that a shame.
1: Rokovej živák.

0: Umělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Je slušná muzika.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
6: Máme podezřelého?
5: Ano, vlhkost.
6: A jak ji dostaneme?
5: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
6: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
5: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
6: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
5: Ještě ne, musíme ho koupit.
6: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Radio.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Josef Gabčík.
1: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Radio.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
3: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dále. Dále.
2: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Dexter's Bridge. Fellas,

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zarecituji vám nově objevenou Cimrmanovu báseň, která má zvláštní název Ažmilid. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno. Čili Jára Cimrman, Ažmilid. Ažmilid odhalí pamětní desku. To bude plesání, to bude lesku, snad zahrají mi poem nebo humoresku. Až mi lid odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bluši, co se tady vyhulujete, co tady kůříte? Tady se musí fachčit, makat! Tady se bude hulit jako nad komína!
0: Rock Radio. Konec legrace.